0: Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám, já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já si opravdu udělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No, prosím, a dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primy, prej, uňkala do telefonu. Plus se pořádně do té asistentka. No, začal blekotat ještě víc. My bychom chtěli, pane Troška, kdyby se přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jepa, o čem? O dietách. Jepa, víte, komu voláte, slečno nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct to o dieta? Troška a dieta, to je jak černá svěcená voda, prosím vás. O dieta. A víte, kdo tam se mnou ještě měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jepa, vy jste se buď se ožrala nebo nafetovaná, jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Daně tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nemůžu, si to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého Trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, v ty jejich kuchyně francouzský, bo šílený. Ale to až někdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že se mi žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je, pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, dali jsme rejče, narejpali jsme. Tady paní se tady zvrátila, ale já to vidím. Milá paní žížela, to je kus čistého libového masa, který se vám plazí mezi řetkvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežere. A jak se na ně pokutnáváme. Asi před 30 žížel jsme našli, krásných, velkých. Ty umejete pod tekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám budu povídat, jo. To je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte. A na rozpáleném oleji na pánvičce je hodíte, ono tu dělá pssst. A oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí, vy je dáte na ubrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala. A druhou. A další. Takže, a co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky, v Tesku jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový, no, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Uděláme jí žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková o, ano, o jistě, že nikoliv, tak to, rozumím, takový mám nejradši, jo, to je všechno och, ach, a doma to žere rybí salát z papíru, to já znám, to je to. A Helenka, nabídněte si. Tak ona tam také šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká, to jsou nový tyčinky masový z Teska. A redaktorka, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no, vidíte to.
1: Hele, co doktor Kája?
0: Doktor Kája, to byl taky neherec, samozřejmě, byl to číšník, já jsem to vyprávěl kdysi v televizi, možná jste to viděli. Znal jsem ho prostřednictvím Heleny Růžičkový, která chodila do toho klubu na Smíchov. Doktor Kája tam byl takový, to byla kulturní vložka. On celou tu dobu, co jsem ho znal, nikdy jsem ho neviděl, zamračeného, naštvaného, prostě to bylo sluníčko. Jinak musím říct, že byl velice populární, stejně jako ta bába Krupáčková, když je po Praze, tak si zastavovali lidi. Pak dokonce prodával v zoologické zahradě párky v tom stánku přes léto a říká, lidi vůbec nejdou chodit na opice se dívat nebo na tučňáky. Na mě, já jsem tady exponát číslo jedna. Takže s tím byla veliká psina všude, kam jsme přijeli. Můžu vám říct jednu věc, doktor Kája se stal ideálem české socialistické pracující ženy. On nakoupil, uvařil, upek, umyl nádobí, uklidil, vypral, zašil, vyžehlil, pusinko, zobáčku, miláčku, poklade, no a že nepíchal bože, ten detail, to zvládne soused od vedle, že to bylo to. To vůbec nevadilo. Takže tenkrát, když jsem ho požádal o tu roli, on tomu vůbec nevěřil. On vůbec nevěřil, že by mohl hrát ve filmu. Byť mě to kdysi řekl, když jsme tam tenkrát přišli do toho podniku, ve kterém pracoval, tak Helenka Růžičková nás představila a on říká, teda Rejžo, viděl jsem Slunce, seno, jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být lepší, kdybych tom hrál ještě já. Já pan neříkejte, co není může být? On říká, no to známe, kiri, piri, naši, tiri, a ty se na mě ani nespomeneš. Takže. No a opravdu můžu říct, že uplynulo 5 let, kdy jsme začali připravovat Slunce, seno a pár facek. A já jsem na něj zapomněl. A původně jsem do role doktora Káji si obsadil Oldu Kaisera. Shoda náhod, šel jsem po městě, potkal jsem skupinu svých známých, kteří šli do Hampejzu, jak se tomu říkalo. To byl podnik u Petra Voka na Smíchově. A řekl, pojď s náma, já pojď, že já nemůžu, mám nějakou práci večer ještě. A říkám, prosím vás, pracuje tam ještě takový ten číšník. A říkají, jo, Kája, Pepina, jo. No samozřejmě, pozdravujte ho ode mě moc. A šel jsem domů a říkal jsem si, já jsem tomu klukovi slíbil nějakou roličku tam, co já bych mu mohl nabít. Ježíš, já mu dám tu roli toho doktora Káji. On bude přihřátý a Škopková mu bude spát blažinou, bude to ještě větší sranda. Takže taky jsem tak udělal, přepsal jsem ty titulky tam a druhý den jsem se vypravil za doktorem Kájou, teda filmovým, za Pepičkem, Stárkem do podniku. On když mě viděl, říká, holky, pomoc, Rejža za mnou přišel, je. Tam takhle, jo, tohle to tam hrál. Já pa Pepičku, jdu za váma. On říká, no to je dost, jeden. A je pan, ne, já jdu za váma pracovně, tady vám nesou scénář. A on říká, no a dál. Je pan, no, vy jste řekl, že by to mohlo být lepší, to Slunce, seno, kdybyste v tom hrál vy, my teď budeme dělat druhý díl, tak já vás beru za slovo, mám pro vás roli, tady doktor Kája. Dobrý, a dál. Tady jsem vám napsal ty všechny obrazy, vypsal, ve kterých hrajete, takhle to vypadá, podívejte se, máte to tu zaškrtnutý. Ještě něco nebo co? Je panu, kdybyste něčemu nerozuměl, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, my sejdeme se, budeme se vyprávět o scénáři. A dál? A to jste na něj zůstal koukat, říkal, promiňte, ale já vám nerozumím. Ne? Tak já vám to řeknu, když tomu nerozumíte. To už je dneska asi 13, kdo mi chce vyvést aprílem. Ono bylo 1. dubna. Jeba Ježíš, ale mi to vůbec nenapadlo, že dneska apríl. Ne, Rejžo, podívejte se, až sem přijede limuzína a zastaví tady před Hampejzem a bude tam na ní napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu uvěřím. Za 14 dní, na to jsme dělali kamerové zkoušky na Barrandově, zastavila Volha, tam bylo napsáno filmové studio Barrandov, Kája vycházela z Hampejzu doprovázen servírkama a kuchařema, loučil se s ním a s Bohem, Hollywood volá, Bohem, jo. Nased do limuzíny. A myslel si, že to je nějaká recese, že s ním objedeme dům, zase ho vysypeme. Ne. Limuzína ho dovezla před ateliéry na Barrandov a když vešel do ateliéru a viděl tam Růžičkovou, Zounara, Kaplanovou a další, tak dostal takovouhle klepatici. Já vám řeknu ještě jednu věc o tom Kájovi. Počkejte, teď jsem si vzpomněl, to byl Ford obrovský, on měl takový malý autíčko. A vždycky jezdil na ty místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo. Jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vjel na to náměstí a takhle, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v Jeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. koukal na něj takhle, usmíval se, otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase se to objel a když už jel po čtvrtý, ten SMS říkal, co tady vyvádí ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, teď jenom, dobrý den, pane řidiči, dá se nedostal. Kája vytvěděl hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zeleňoučká žabičko.
1: Hele, Zdeňku, no, historka je to krásná, ale opravdu takhle bylo.
0: No.
1: Jo?
0: No čestný slovo. Jestli kecám, ať te propadnu do západního Německa, opravdu.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Jistý loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdekoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v loudalově případě měla pravdu ona a ne loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pán spotřeby podporuje. Jen se rozhlídni kolem sebe, křičela a mávala rukama, takže z dálky připomínala větrný mlýn. Ke střechu nám teče, omítka se drolí, podlahy žere houba, protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím, konejšil jí i sebe loudal. A pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikých círatů cymbalí a cymbili, i kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opici, jachacha, cymbali. Loudalka ho polínkem klepla do čela a vyzvala ho, aby na ní dýchl. Byl jsi zase u Mojžíše na Kmínce. No, byl. A zblázni se, byl. Byl jsem u Mojžíše a dal jsem si kmínku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš tak, že se tobě nikdy nic nestá. A jak se zouval, skulil se na postel a usnul. Loudalová mu zula druhou holínku, povolila mu pásek u kalhot, límeček u krku a sundala mu brejličky. Chvilku nad ním stála a dívala se, jak se mu neohlená tvář nadouvá, když odfukuje. A pak ho přikryla. Kdyby se jí byl někdo zeptal, jestli to dělá z lásky nebo ze zvyku, nevěděla by, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? To byla ještě mladá a hezká. Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Loudalka si pomyslela, že ten její blázen šel časně na ryby. Ale najednou uslyšela od kurníku rámu, slepice tam vejskají a kdákají. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. A běží tam. No, měl 8 vajíček po kapsách. 9. vyteklo, jak mi je chtěla z ruky vykroutit. Co pak se vajíčka tak časně sbírají? Nebožka, teta tvýho otce, mě to ve snu přikázala. Byla celá bílá, v pravé ruce měla kahánek a v levé ruce knihu. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Nebožku, tetu mýho otce si ani neznal. Jo, jako kluk jsem po ní házel hroudy náhodou. Křičeli jsme na ní střelená rézy. No a pak v rakvi se mi viděl ležet, ne? Byla to ona. 3krát mě zaťukala na nos. No to by vypadalo jako ona, povídá Loudalka. Všechno dělala 3krát. 3krát z lžice usrkla, po 3 polínkách přikládala, 3krát byla vdovou. A 3krát mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Slepice, jak snáší vajíčko. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Zprav střechu. Zatejká. A to není sen. Ženská, neblázni. 3krát zaťukala, tak to je 3. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatří ti 26. Kdáka ti slyšeti 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Vajíčka nevydala a Loudal strucu střechu nespravil. Celý den spolu nemluvili. Příští noci se Loudalovi zjevila nebožka teta ženina otce jako Johanka z Arku celá v brnění. Stála v čele velikého vojska a na její povel všichni zvedli meče a volali: proč si nevsadil? Loudal se na posteli kroutil a skučel, až ho Loudalka zbudila, aby mu zahnala noční můru. Už neusnul. Hledal ve snáři, co znamená velké vojsko vidět. Pak se oblékl, z kůlničky vyhrabal ukryté sítě a rovnou šel úvozem k potoku. Když se rozednívalo, popás promočený, na zádech nůši pstruhů přikrytou kopřivami, kdyby jako šel náhodou hajnej, tak aby mu mohl vysvětlit, že byl na kopřivách pro housátka. A spěchal kolem hřbitova k faře. Pan farář pstruhy rád. Za chvilenku Loudal bez nůše z fary rovnou do trafiky, zrovna otvírali. Vsadil včerejší tutovku a k tomu veliké vojsko viděti 49. V 8 už byl doma na žebříku a spravoval střechu. Loudal se to všecko vrtalo hlavou, ale just se na nic neptala. Přišel večer a Loudal, že prej jde na faru pro nůši. Vracel se z fary přes Mojžíšův šenk, takže když přišel domů, Loudalka už spala. No totiž spala, ono to vypadalo, že spí. Ale dobře slyšela, jak Loudal se s nůší na zádech nemohl protočit dveřmi, jak pak nůši sundal a hned přes ní upadl rovnou k peci, kde hlavou srazil narovnaná polínka a brumlal přitom a hekal, a když vstával a hledal oporu, šmátral kolem sebe, zatáhl za něco a spustil kukačku. Teď převrhne čbán s vodou, myslí si Loudalka a napjatě čeká. Nepřevrhl. Usnul. Usnul na podlaze opřený opec, která ho hřála dozad. Jen zavřel oči, už tu byla nebožka Rézy, teta ženinýho otce a celá v tureckém. Stála na jevišti a točila klikou osudí. Dva sirotečkové tahali z osudí Loudalovu slavnou tutovku. Nakonec teta Rézy postoupila na předscénu, ukázala prstem na Loudala a hodila mu do klína tureckou hlavu v turbanu. Celé divadlo se otáčelo po něm a on tam seděl v první řadě v noční košili a bos. Cítil, jak se studem propadá, jak padá, neví kam, někam do tmy, ze které se probudil až k ránu. Oblékl se do nedělního, napsal na kraj novin: jdu do Prahy pro peníze, přišpendil to spící Loudalově na lajblík a vyrazil ku Praze. Hned, jak vcházel Vyšehradskou branou, ptal se lidí, kde je v Praze dům u turecké hlavy. Dlouho se ptal, než ho poslali do Soukenické ulice. Když ulici našel, dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Větší než u nich na okrese je škola. Dovnitř se neodvážil, aby nevzbudil pozornost. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede? Jako byste ten barák chtěl koupit? Strážník ho provrtával zkoumavým pohledem. Loudal se vzpamatoval z prvního leknutí a povídá klidně, až se sám divil. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Policajtův pohled poněkud změkl. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. A pokračoval úředním krokem v obchůzce. Aha. Tak ono je to takhle, myslí si Loudal. Aha, člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. Aha, no samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecké hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl, jak zítra jezdí v počáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. Okouněl v kocích a v duchu vybíral dary pro Loudalku. Když však spatřil výklady na Ferdinandově třídě a v široké ulici, zavrhl dary, které vybral v kocích. Pro jeho ženu nic nebude od zítřka dost drahé. Vžil se tak do toho, že na příkopech, tam už mu to zboží za výklady nepřipadalo ani dost nobl, a začal uvažovat o tom, že by vlastně mohl jezdit nakupovat do Vídně. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Zul si boty a natáhl se na postel tak, jak byl. Podomek, který mu ukazoval pokoje, se v hostech vyznal. A ten host se mu nějak moc nezamlouval. Přimouřil oči a povídá: kam máme poslat pro zavazadla, vašnosti? Ha, ha, zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel, to budou fůry zavazadel. Smál se Loudal a dodal s nakažlivou jistotou: kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Obsazení však bylo jiné než obvykle. Loudalka převzala hlavní roli. Jezdila v otevřeném kočáře po Praze a kynula tu sem, tu tam, podle toho, na kterém chodníku jí páni úctivě zdravili. Teta Rézy seděla na kozlíku, měla cylindr na hlavě, vykslajvantovej, a pod nosem knír. No, vlastně to teta Rézy nebyla, ale byla to teda ona. A podle této snové logiky Loudal byl každý ten pán, co Loudalku úctivě zdravil, jenže pokaždé vypadal jinak. Najednou se ale sen pokazil. Loudal utíkal a nevěděl před kým. Jednou ho honil farář a měl nůši plnou tureckých hlav. Po druhé zase nějaký důstojník, který byl vlastně podomek o Zlaté husy. Dohonil Loudala, třásl jim jak jabloní a křičel: tak, tak, vašnosti, vstávat, sakra, vstávat! Loudal otevřel oči a hned je zase zavřel. Nikoliv důstojník, nýbrž podomek stál nad ním a mluvil: jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Když se Loudal dával do pořádku, protože to byl dobrý podomek, okartáčoval mu šaty a oholil ho. Pak se s ním vydal na kozí plácek, kde byla hlavní loterie. Před krámem plno bab, nad nimi černá tabule a na tabuli křídou napsaná numírka, která právě byla tažena. Loudal se nezdržoval čtením, protože přece, jak víme, má tutovku, ne? Rovnou do krámu podal lístek s tutovkou pánovi s červeným nosem a čeká na výplatu. Pán s červeným nosem koukne na lístek a povídá: mordie, no tohle jsem nikdy neviděl. No pochopitelně, myslí si Loudal, no pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No tak si představte, pane, povídá pán s červeným nosem, místo čtyřky, kdybyste takhle byl bejval, měl trojku. Místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o jedničku menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku, vy zloděj, já měl tutovku, okradli jste mě, křičel Loudal a sápal se na pána s červeným nosem. Pánovi naběhla na čele žíla, nos zbrunátněl do fialova, vyšel před pult a vzal bič. On totiž vedle lotinky, to byl ještě obchod biči a jinými lahůdkami. Zapráskal na výstrahu a vynesl Loudala před krám. Před krámem čekal podomek. Převzal Loudala, a zavolal strážníka. Podvodník, řekl strážníkovi. Provokatér a anarchista, dodal pán s nosem už zase červeným. Strážník byl mladý, kohoutí pero na klobouku se mu vesele třepalo ve větříku, horlivě se změnil v rameno spravedlnosti a vedl Loudala na direkci. Hlásím jednoho podvodníka, provokatéra a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, tak to si prošetříme, pravil starý zkušený policajt, jemuž kohoutí pero na klobouku se už dávno nezatřepalo ani ve vichřici. Vystrnadil žalobce i mladé rameno a posadil si Loudala proti sobě. Dlouho si ho prohlížel a pak se ho zeptal, jak se jmenuje. Loudala by nedělal ostudu ženě a obci, povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. A co provokatér? Jste nebo nejste?
2: Co to je?
1: No, ona je to spíš nadávka než povolání, povídá mazák policajt. No, ale jsou takový idealisti, co myslí, že je to uživí.
2: Já jsem rolník.
1: No jo. Já jsem si tam myslel. A vy rád kmínku?
2: Mám po ní sny.
1: A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím.
2: Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou
1: a jak ho ta numírka a konečně i nebožka teta ženinýho táty, jak ho vypekli.
2: Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař.
1: No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo. To vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozcuchaní. Co se provokatérů týče, no, to bejvají nedoštudovaní právníci. Váš ksicht, nic ve zlým, pane Choděro, ale váš ksicht, no, to je kontrfé kořena. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty, zavoláme pana Mankovice odvedle, to je vetešník, on vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no. Tak, co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. Mazák policajt poslal

0: Tak bych hledal Radětice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. Loudal s Loudalkou stáli tiše nad pecí, kterou právě Loudal rozvalil. Oblak prachu a mouru pomaloučku sedal na podlahu po almarách a dělal z Loudala a Loudalky párek mouřeninu. Pomalu se jasnilo a tam, kde stávala pec, bylo vidět, jak sedí hrnec. Byl plný žlutých plíšků s vyraženou podobou různých panovníků rozmanitých zemí. Dukáty, pezety, piastry, ruble a kdo ví, co ještě. No, a co ty na to? Povídá Loudal ženě. Vzala ho kolem krku a položila mu hlavu na rameno, zrovna jako to dělá Mařenka Jeníčkovi na šálku na kafe. Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Husy pás. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích.
1: Jo, tak mě už léta vrtá hlavou, že vždycky čtu o kontrašpionáži. Jsem to nějak špatně začal. Já to řeknu jináč. Já jsem si totiž všimnul, že všechny státy světa mají velice důmyslná zařízení kontrašpionážní. A přitom žádný stát světa nikdy nemá špionážní zařízení. Ba dokonce každý stát to popírá a popře. Nikdo neprovozuje špionáž. To jsou pouze pomluvy. Pomluvy zlé a nepřátelské. To je zlá propaganda a to se nedá brát vážně. A jelikož správnému světoobčanovi jest bráti taková prohlášení bez zbytku, nezbývá mu, než aby se zamyslel. A to není nikdy dobře, když člověku nezbývá, než se zamyslet, protože myslet je námaha. A nikoliv samou námahou živ je člověk. Když se však člověk už jednou zamyslí, tak to, nad čím se zamyslel, musí domyslit. Protože nedomyslet, to je někdy nebezpečnější, než nemyslet vůbec, nehledě na to, že námaha, jakou myšlení bezesporu jest, když se náhle přeruší, tak to může být trága. To může uškodit i samotnému mysliteli. Tedy člověk se zamyslí nad faktem, že je všude kontrašpionář a špionář, že není nikde. To je asi tak, jako kdyby byla všeobecně zaručená kontrakoncepce a přitom koncepce by nebyla. Dokonce ani naděje by na ní nebyla, no to uznáte. To by značně narušilo provoz. Jakožto oddaný čtenář detektivní literatury vám musím sdělit, že poslední léta se náměty detektivek mění. Tak už jsou dávno pryč Agáty Christie s víkendovými mejdány, na kterých dochází valo k vraždám. Loupeže klenotů už nikoho nezajímají. Vraždy kvůli dědictví jsou mizivé, nebo dědictví jsou také mizivé. Dokonce vraždu za účelem eliminovat potenciální dědice, aby dědictví připadlo vrahovi, takovou vraždu žádný rozumný vrah už dneska nepodniká, protože dědické daně jsou tak strašlivé, že mu nezbyde nic, než ta zbraň, kterou použil k vraždě. Politické detektivky o spiklencích různých balkánských státečků, to všechno patří do období po první světové válce. Anarchismus odumřel jako všecko individualistické pomalu odumírá a je nahrazováno kolektivem. Doba pana profesora Ehrlicha, když sám a sám po nocích ve vlastní laboratoři, ve vlastní vile objevoval své vlastní bacily a spirochety, palidy, ta doba je pryč. Ta doba je nahražena kolektivem vědců, teologů, generálů, spisovatelů, špionů, vlastně bych měl říct kolektivem vědy, víry,

0: obrany, útoku, práva, bezpráví, kolektivem kolektivu. Dneska na světě zbývají pouze dva individuální individualisti, tedy lépe řečeno jenom dvěma lidem, dvěma mužům je mezinárodně dovoleno a tolerováno, aby zůstali uznávaným individuem, každý z nich. Jeden se jmenuje Chaplin a ten druhý se jmenuje Picasso. Měli bychom si přát, aby zůstali věčně živi, protože tedy jednak proto, co umějí a co nám z toho všeho dali, a pak taky proto, aby jsme měli na očích, že individuum pořád něco ještě je. Že má právo na život a na práci a na individuální myšlení. Témata detektivek, a nemusím ani zdůrazňovat západních, protože na východě se detektivky dlouho nepsaly a netiskly, až teprve teďka se to dohání. Tedy témata detektivek se na delší dobu zastavila u organizovaného zločinu. Začala to gangem, což vlastně česky znamená banda. A čím dál, tím více věnovala krutosti. Postavu komisaře Scotland Yardu, představitele policejní právní síly, tedy uplatňovatele zákona za účelem potrestání zlého činu, si ponechali britští detektivkáři. V Americe byl nejpopulárnější advokát Perry Mason. A tato éra trvala dost dlouho. Stanley Gordon, tvůrce Perry Mason, měl dokonce čas napsat víc než 100 románů a k tomu asi 20 pod pseudonymem. Ale asi tak před 10 lety se detektivní vítr začal otáčet a jel se hnát plavidlo autorů, hlavně nových autorů, po mořích špionážních. Jeden takový poměrně nový autor se jmenuje Ian Fleming. On byl původně dopisovatelem Sunday Times. Znal svět a strávil válečná léta ve službě britského námořnictva, tedy přesněji v protišpionážní službě. Ne ve špionážních, proti, jako vždycky. Jednou takhle napsal knížku, trošku se za ní styděl a vůbec nedoufal, že to někdo naloží. Jmenovalo se to Casino Royale. A poprvé se v té knížce objevila postava, kterou stvořil James Bond, tedy agent, jehož kódované číslo bylo 007. To znamená, že v rámci služebního výkonu mohl i zabít. Ta knížka moc nešla na začátku, no ale pak se nějak rozběhla a Jan Fleming jich ještě napsal 14. A všem jde ten James Bond a Jan Fleming vlastně stvořil takovou postavu z prvky prince z pohádek. Nezranitelný, neporazitelný, neodolatelný, odvážný, chytrý, chladně uvažující, vítězící, mladý, zdravý muž. Jenom na dobré jídlo a pak hned na slečny to byl kořen, ale teda velký. No, Fleming vlastně takhle odpověděl na otázky čtenářských mas, co to je špionáž, jak se to dělá, jak vypadá takový špionážní případ, jaké jsou metody. Lidi se zajímají o věci, hlavně když noviny všech možných vlád je denně krmí je něčím, o čem se údajně jako nemá mluvit, co se nesmí prozradit, co je zahaleno rouškou tajemství a co vlastně není u nás, ale co je jenom jinde a je to proti nám. No a pak takový lidi obyčejní si najednou řeknou tak hrome, o co jde. No a když pak Jan Fleming jim to napíše, tak zhltnou všecko. Ale Fleming nebral toho svého hrdinu vážně. Trošku s humorem. Trošku si z něj dělal legraci. No a protože se zmocnil ten úspěch, no, tak umřel na infarkt. Dneska se hodně umírá na infarkt. Hodně a taky málo, podle toho, jak se na to dívá člověk. No, ale filmy si pokračují s James Bondem dál. Fleming dohnal toho svého Bonda ad absurdum a do sféry vlastně moderních pohádek, ale vzniká tady souběžná literatura. A já říkám záměrně literatura. na špionážní náměty. A taky je psaná odborníky nebo bývalými aktivními činiteli a je dobrá, byť i úděsná. Já myslím, že nejlepší z nich je pan Lockhart. On napsal knihu, jejíž název by se dal přibližně přeložit tak Muž, který přichází z lednice, nebo taky se dá říct od ledu, kam byl zdánlivě odložen. A pak napsal knihu Telefon volá mrtvého. Tam už nejde o nadsázku, jako u Fleminga. To jsou vlastně realistické, epické romány a také psychologické z prostředí mezinárodní špionáže. A přibývají jiní takoví spisovatelé, lidé informovaní. A člověk čte napnutě, už se nediví, už se spíš bojí, děsí. Protože se objevuje, že špionáž se stává čím dál tím víc samoučelná, že ideály, zájmy celku, bezpečí států, říkám dlouhé U, to jsou vlastně než zástěny, za kterými se odehrává šachová partie téměř geniálních a mnohdy skutečně geniálních mozků. Je to taková hra, kde partner zná partnera, i když se v životě nepotkali, kde protivník si oblíbí protivníka pro jeho zručnost, chytrost, pro jeho nápady, kdy provokuje jeden druhého k činu. Já myslím, že srovnání s šachem je to nejlepší srovnání, protože v šachu se taky obětují figurky. Nesentimentálně, záměrně se staví do cesty, aby je protivník musel odstranit. Je to závratná a obludná hra geniálních a uchylných mozků. Víte, mně to někdy připadá jako ta zeměkoule, co o ní čteme ve Švejkovi, jak v tom blázinci říká ten, že uvnitř naší zeměkoule je ještě jedna zeměkoule a ta je větší než ta naše zeměkoule. A tam se to všecko odehrává bez našeho vědomí. A nemá to konce. Ačkoliv to nesmím říkat, protože ono to má konec, jako všecko. Jako všecko má konec, jak objevil Einstein. Protože jednou přijde den a musí přijít den, když špion bude mít v cestovním pase pod svým jménem v rubrice zaměstnání napsáno špion. A bude po strašidlech. Pohraničník si to přečte, dá razítko a bude to dneska, když máte v pase pod svým jménem cokoliv, profesor, lékař, student, herec, zedník, cokoliv, pohraničník dlouho váhá, prohlíží si vás, než se mám dá razítko a v duchu si říká, není vlastně ten zedník špion? Ale až bude číst špion, tak ho ani nenapadne uvažovat, jestli ten špion není vlastně zedník. Frkne tam razítko a provoz se všude zrychlí.
1: Rádio Jichtcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Ducháček to zařídí, ducháček všecko zařídí. Ducháček musí všechno dělat. Samozřejmě, nikdo mi nepomůže. Samý platební rozkaz, samá exekuce, k lékaři se taky nedostanu samozřejmě, ačkoliv puls mě mlátí jako budík, darmo mluvit. Pospíchám k lékaři, puste sem strany.
3: Strany všecky najednou?
2: Všecky najednou, já to vemu z jedné vody na čisto.
3: Prosím, vstupte, všichni najednou. Hrajte se posadit. To je pan Rabas, vyložený rozvod. Jeho paní mu rozbila o hlavu lahem vína.
2: Doufám, že to bylo víno lehký.
4: Bohužel, tu ženskou se mu z hlavy nevyrazila.
2: Vy jste mě laskavě říct, jestli jste si smluvil nějaké podmínky, za jakých okolností byste se rozvedli?
4: Ty odstupné! Aha. Mám zde důkazy jeho nevěry. Prosím.
2: Je kapesník? Podvazky.
4: A nechci čekat. Jsem už duševně, tělesně úplně vyčerpaná. Žiju jako v horečce.
2: Do milosti, a paní, směl bych vám nabídnout nějaké občerstvení?
4: To by bylo od vás velmi rozumné.
2: Prosím, kolem má vzniku? Otevřte na milostivou paní v okno.
4: Ne, ne, už zas tak kašleš.
5: Ale jen mě to zahubí.
4: Ne, a pojď od toho okna, táhne to sem jako z lednice.
5: Tak když už jsme tady...
6: Co ti čert posek, nemůžeš se dočkat?
5: Takhle se taháme, prosím, půl roku. Takhle se nerozvedeme nikdy. Pane domovník, budem muset holt ještě jednou. Mně je to tak jinak.
2: Já vám to věřím, ale nic si z toho nedělejte. Podívejte, co my to uděláme tak, že sem vaši paní pozveme ještě jednou zvlášť. A vy klidně spěte.
5: Jo, spěte. Ona totiž tuci...
2: Kdo je to?
5: To je ta druhá dáma. Aha. Ona totiž hrozně pospíchá.
7: Teď jste vy na řadě. Co pak vám se přihodil?
8: Já jsem zmok.
7: Kvůli tomu lete k advokátovi?
8: Josef zmok.
7: Tak který jste zmok? Vy jste zmok? Josef zmok? Kdo zmok?
8: Já jsem zmok. Josef zmok. Já se jmenuju Josef zmok.
7: A je tak. Posaďte se.
8: Já děkuji.
7: No a co vás tíží?
8: Ale přináším vám velice zajímavý případ. Já mám u nás velký hospodářství. Víte? 4 korce, velkou zahradu.
2: No jen květ, jen květ.
8: No právě. A tady v té zahradě jedna jabloň se trochu naklání přes plot vedle k sousedovi.
2: Aha.
8: A to jedno jabko, jak tam tak vyšelo, to spadlo zrovna k sousedovi. A prosím, on ho sebral.
2: A vy ho chcete kvůli tomu žalovat?
8: Ano.
7: Ale vy máte jiný a nežalujte, ušetříte si outraty. Já jdu k lékaři, kdyby mě někdo hledal. Konečně se snad na tu dovolenou a na ty hory dostanu. Kouká mi tady to poutko.
9: Kouká.
7: Nechte to, to je paráda.
10: Co je, Rucháčku? Express?
11: Ne.
10: Telegram?
11: Ne.
10: Tak co je?
11: Hraďte laskavě číst.
10: Příznaky bílkoviny 005. Aceton žádný. Cukr 280. Zvýšení fosfátu. Žlučník překrvený.
11: Na prasknutí.
10: Ne, tady je překrvený.
11: Pak je to správně.
10: Nerozumím.
11: 8 univerzitních profesorů mě prohlíželo a zdračte mi výsledek mé dlouholeté práce ve vaší kanceláři.
10: No ale to mohlo počkat do zítřka, ne?
11: To nemohlo, prosím, počkat do zítřka, protože bílkovy se mi kvapem množí, cukru toho mám tolik, že se mi už nevejde do škatul a dávám ho do homory, aceton se mi pomalonku mění v acetylen. Jediný zdravý orgán, který mám ve svém těle, je slezina a daračte uznat, že to sama nevytrhne. Tady jsou klíče, tady jsou plné moci, tady jsou razítka, srdce mi to může utrhnout, ale víc u vás štemplovat nebudu.
10: Ducháčku, co to má znamenat?
11: To znamená veni vidi vici.
10: Nerozumím.
11: Přišel jsem, viděl jsem, ale zbednul jsem.
10: Kdybych neviděl, tak určitě, že nepijete, tak řeknu, že jste opilí. Krátce a jasně, co si přejete?
11: Přál bych si najít svoji duševní rovnováhu, protože se na to nemůžu dívat, co vy s tou rodinou provádíte. 400 000 jste vrazit do ty rodiny a nejsou někde kryty.
10: Ducháčku, prosím, chroďte svůj temperament.
11: Budu, ale hulákat musím.
10: Vaši výpověď nepřijímám a to, co jste mi tady říkal...
11: Je pravda.
10: To přiznávám. Přiznávám, že té rodině vyplácím paušály, na které už dávno nemají nároku.
11: Aha.
10: Ale ducháčku, neříkejte vaše aha, víte, že to nemám rád.
11: Ale to aha je v tomto případě velmi výstižné.
10: Zálohy, které této rodině poskytují, jsou...
11: Dubiózní. Jako dub.
10: A když je to můj sport?
11: Správně. Sport ale člověka musí těšit, sport musí člověka osvěžit a ne finančně vyčerpávat.
10: Tak dost. Nedovolím, abyste se míchal do mých privátních záležitostí. Ducháčku, jděte.
12: Ducháčku. Tak jsem to nemyslel, ale chtěl jsem vás jenom prosit, abyste se ani slůvkem nezmínil před tou rodinou o jejich pravém finančním stavu.
11: A když se zmíním, co potom?
12: Potom
11: byste byl smutnej a to bych si radši hubu roztrh. Dej to sem.
12: Haló? Ano. Je ten Raba s tou svojí rozhodovou bolestí, prosím vás, vemte si to sám na starost, ano? Já nemám náladu řešit manželské omily.
11: Haló? Zde advokátní, pan Rabas, aha, Pokorná. Ne, pan doktor tady není, on je u soudu. Nějaká delikátní záležitost, nějaký dítě. Ne, v novinách to nebude, pan se jedná o fajnový dítě. Prosím? Ano. Jo, tak ta celá vaše záležitost, já to mám před sebou tadyhle, je vyřízena tak, vaše paní žádá 25 000 odstupného. Co? Jak,
7: 25, že by zasloužila? No, teď ona je chce, teď vám to povídám. A jo, tak, 25. Jste veselý. Ne, to já nemůžu, já vím. Co? Ne, jo, ona tedy, je to stanoveno tak, že tedy se jedná o rozvod od stolu a lože, tedy samozřejmě, jak se to... Prosím? Jo, postel, to je za... No ne, to nejde, ale k obědu nemůžete chodit, prosím vás. Co? Ne, ne. Ne, to jí nemůžete, to já jí nemůžu říct, to můžete říct sám, že vaše paní potvora, no to je přeci...
9: Ale Ducháčku.
7: A já vím, to já vím. Ne, to pan doktor tady něco pořád.
9: Ducháčku, já tady přece nejsem.
7: On tady není. Já jsem ještě jeden tady byl. Druhý doktor tady šel náhodou. Ano. Rozvod, ne, klíč od domu taky musíte odevzdat, všecko. Podívejte se, pane Rabas, přijďte sem v 5 hodin, to tady bude vaše paní přítomná a to budeme moct tu věc krásně skoncovat, ano? Prosím, pokonal si vás. Jo, já vyřídím, mám vás pozdravit. Děkuji.
9: Poslušte tu záležitost, si vezměte sám na starost, ano?
7: Ale je tady jeden velmi důležitý dopis.
9: No ano, to až ráno, Ducháčku, personál odešel.
7: Ano.
9: Tak prosím vás, jděte se taky lehnout, ale prosím vás, dříve mě opatříte několik růží, ano?
7: Pane doktore, než ty růže obstaráme, bylo by snad dobře, kdybyste přečetl tento dopis. A budete o slečně z Ryspalnicu soudit docela jiná.
9: Zajímavé. Firma Zámocký tady prezentuje směnku na 25 tisíc, kterou jsem před 3 měsíci podepsal.
7: Kde je akceptant ten?
9: Erwin z Ryspalnic.
7: A jelikož pan doktor se nepamatuje, že by byl nějakou směnku podepsal, tak asi mladý pán pana doktora počkráp sám. A to je těch 25 tisíc, co potřebují. A proto nezbývá slečně nic jinýho, než dosánek dolů a přijít k panu doktorovi jako poslední záchraně.
9: Neplácejte, Ducháčko, běžte. Jděte. Ducháčku, kde je moje šiková knížka?
7: Na stole, a na co ji potřebuji?
9: No na co se potřebuje šiková knížka? Ne. Nemohu přece ty lidi opustit.
7: Ale pane doktore, vy chcete, ale to přece není možné. Tak buď jsem důsledný, anebo nedůsledný. Ale když je někdo důsledně nedůsledný, tak prosím, jak je to z toho jsou důsledky?
9: Prosím, neplácejte a vezměte, ano?
7: No tak banky snad budou důslednější ve vyplácení peněz, než majitel advokátních kanceláří v podpisování čeků.
9: Jak to?
7: Protože když někdo něco na kontě nemá, tak se z toho asi nebude moc nic vzít.
9: No tak vyplatíte její excelenci obnos z hotovosti, ano?
7: Z hotovosti jsme hotovi. A zaplať pámu, že jsme hotovi.
9: Jak to zaplať pámu, že jsme hotovi?
7: Protože s politováním konstatují, že jste zase povolil.
9: Tak vy mě chcete úmyslně zabránit, abych těm lidem pomohl. Ale Ducháčku, upozorňuji vás, že jsem až doposlal tady pánem já.
7: Ale já jsem ředitelem vaší kanceláře a jako takový...
9: Jste se měl starat, abychom měli na kontě a v pokladně peníze. Ducháčku, za půl hodiny ten obnos bude ležet na tomto stole.
7: A kdo to tam dá?
9: To je vaše věc. Jinak jste býval šéfem mé kanceláře.
7: No, ale pane doktore...
9: Zdůraznuji, býval.
7: No, jo, ale...
9: Skončil jsem.
7: Tak teď já bych šel vyloupit pokladnu. Když já někoho najdu, jak já bych to udělal.
9: Podíváme to po paměti, to je jedno.
7: Haló? Haló, kde tam? Firma Kalous. Můj pokud. Zde advokátní kancelář doktora Faulknera. U telefonu pan Ducháči. Můj úcta, pane Kalous. Pan Kalous mám u telefonu. Služební úctivý, úctivá poctivec. Prosím vás, buďte tak laskav, pane Kalous. Já jsem vás chtěl, prosím, nezhněvejte se. Ale já jsem vás chtěl moc prosit, jestli byste nebyl tak laskav a jestli byste nám něco nezaslal vzhledem k našim dobrým přátelským vztahům, nerad poslal něco na náš palmární účet. Já bych vám byl moc vděčen, kdyby... Obnus vám... Radši vědět. No jo. Ne, no prosím, pokažte mě někoho, kdo není momentálně v tísni, já vás chápu. No výborně. A kolik by se nám zaslal? 10 korun. Haló? Firma Tintítko? Má pokona. Zde kancelář doktora Faulknera. U telefonu pan Ducháček. Slečno, prosím vás, buďte tak hodná, je tam pan šéf? Já vím, že jsou dva, ale já bych prosil toho, jak chodí k nám, jak vždycky ten malej takovej. A ano,
13: Ne, ten, jak vypadá jak opice, jak mu říká, co? Ten šmajk, ne, ten, jak mu říkáme, Tarzán. Jo. Jej. My jsme spojení. Jej. Promiňte, laskavě, já jsem slečna to předal, já nevěděl. Já jsem vás chtěl moc prosit, jestli byste nám něco na náš palmární účet nedal. Nedal, že jsem uhod. Halo? Halo, se firma Palcát. Má pokoná. Prosím vás, mohl bych mluvit s panem šéfem? Prosím? Na horách. Aj. Zde policejní ředitelství. Jo, zavoláte. Halo? Pan Palcát, moje pokona, zde advokátní kancelář doktora Faulknera, u telefonu pan Ducháček. Já jsem vás chtěl prosit, jestli byste nám něco nedal na náš palmární účet. Jestli byste nám... Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Je na horách.
14: Dobrý den.
13: Pokona.
14: To jsem přesnej, co? 5 hodin a 1 minuta. Moje paní tady není?
13: Není ještě, není. Ona asi s tím rozvodem tak moc nepospíchá, víte?
14: Ona nepospíchá, ale já jo.
13: Aha.
14: Máme to připraveno.
13: Všecko je připraveno.
14: A kde je pan doktor?
13: Pan doktor tady není, on tady nemá žádný stání, on má stání u soudu. Tak. Já to vezmu sám.
14: Mně to je milejší. Pan doktor je příliš jemný na takovou ordinární záležitost. Vy jste na to jak dělaný.
13: Aha. Tak teďka máme tadyhle. To je, čisto ani nemusíte, to je hlavně tedy, jak žádá 25 000.
14: Jo, dobrá. 25 000. Hrom do toho hoď. To znamená, že jí musím koupit byt, sám si pronajmout novej, nechat ty starý nábytek, sám si koupit novej. Je. Pane Ducháček, láska není žádná rekrace.
13: Mě to vykládejte.
14: Tady je těch 25 000. Dám je, až to podepíšu.
15: Dobrý den, pane přednosto.
13: Poklana.
15: Tak co?
13: Prosím.
15: Rozhodl se můj pan manžel? Jestli ne, tak můžeme zůstat spolu dál. Mně je to jedno.
14: I toto, já už koukám, aby jsme byli od sebe.
15: Ach pak ne, aby si ho nemohl vzít tu naparfumovanou holku. To se nestydíš, vypadáš jako její otec.
14: Ne, tvým boku jsem tak se stárnul. Tak podepíšeš?
15: Přijde na to. Máš-li peníze?
14: Tady je vidíš.
15: Tak teď nevím. Co mi radíte, pane Ducháčku?
13: No, jestli vám já smím radit, tak jděte od něj pač. Já myslím, že už dlouho nevydrží.
15: Konečně, máte pravdu. Ten první zápal už je stejně dávno pryč. A vezmu si ty peníze.
13: Než převezmete peníze, musím vás upozornit na právní důsledek vašeho jednání. Vy jste podepsala správně, ale to ještě nic neznamená. Teprve v tom okamžiku, když převezmete peníze, ztrácíte definitivně manžela a on svoji žinku.
14: Na to právě čekáme.
13: To říkáte teď. Ale jsou případy, kdy manželé fakt toho litují a už je pozdě. A proto zákon ve své blahovolnosti stanoví takovou lhůtu čekací, kterou my v právnickém životě zoveme takzvanou čekačkou.
15: Ten zákon je vlastně velmi moudrý.
13: Že ano.
15: A proto ještě dnes ty peníze nevezmu.
13: A tím získáte čas.
14: Dobrá, neber. Vemu je zpátky.
13: Co znamená vezmu si je zpátky? To znamená, že rušíte podmínky rozvodu a tím svolení vaší paní manželky pozbývá právní platnost.
14: To Krista pána, tak to jedejte hned.
15: Pane, teď je nechci.
14: No, tak je tady necháme na stole, ne?
13: Na stole nezůstane. Vezmu je s pomocí boží k sobě do opatrování na 8 dní.
14: Co říkám na 8 dní?
13: Do pátku, poněvadž pátek nám dá Kalous.
14: To máš s Kalousem?
15: Teď já ho neznám.
14: No, co dává peníze?
13: Moment. A v pátek mi přijdete říci, jak jste se rozmysleli.
14: To se musí vyřídit ještě dnes. Tady máš peníze a ber.
13: No, jen buďte rozumní. Budete litovat. Nezapomeňte těch krásných chvíl, kdy jste byli mladí. Kdy jste ve svých krásných duších
11: měli lásku a měli jste schůzky v parcích za svitu luny, jste se miliskovali, slavíci klokotali, žáby kuňkali a vy jste se lívali v oběti. Milost paní, jak na vás tak koukám, vy jste musela být krásná, že se za váma i tramvaj ohlídla.
15: To máte pravdu. Co já měla nabídek? Jednou to byl lejtnant od policie, po druhé ředitel cirkusu, každou chvíli někdo.
14: Jako ten Bosňák.
11: Prosím, dovolte. A je opravdu tak velký rozdíl, pane Rabasi, mezi tou Tucinkovou a vaší chodí?
14: No, v obličeji.
11: Kdo by si dneska všiml obličeje? Vadil vám váš obličej v životě a dostal jste se s ním všude. Ačkoliv mě zkušené lékařské oko vidí na něm již skutečně skornatiný tepen. Ty bušty zde na spáncích, milosti a paní, prozrazují arterien sklerózis.
14: Mně říkal lékař, že mám pouze dýchavičnost.
15: Cože? Ty máš dýchavičnost a ještě artilerii? A to s ní celou noc protančíš? Je ne, víš, že je to jed.
14: Já vím, ale to si zavinila ty. Kdybys byla bývala ke mně trochu laskavější, tak by přece nemusel být nikdy takovej troubela, abych protancoval někde po nocích s nějakým děvčetem.
15: Tak, pane Ducháčku, jsme se domluvili a tady je ta smlouva.
14: A peníze nám vraťte.
11: Jak si to představujete, peníze nám vraťte? Vy si myslíte, že naše kancelář je nějaká záložna, kde byste si dali vklad a hned byste si jej vyzvedli, prosím?
14: Dovolte,
11: naše kancelář má také jakési svoje povinnosti a zásady. U nás se musí nejméně všecko 8 dní napřed vypovědět. Ven!
16: Prosím! Ale ty jak to by bylo hezký.
11: Pane doktore, kde měli ležet ty peníze?
17: Na stole.
11: Na rohu?
17: Na levém rohu.
11: A jsou tam?
17: Jakž?
11: To je ptáček, pan Ducháček. A za jak dlouho tam měli být?
17: No, říkal jsem za půl hodiny.
11: Na chlup.
18: Jak šel bednář za stříbrným králem. Úplně až na konci vesnice, hned vedle kovárny, měl svoji dílnu bednář. Od rána až do večera řezal a hobloval prkna, stloukal bedny anebo bušil na obruče, když dělal buclaté sudy. Pár kroků od něj mlátil do kovadlin zase kovář. A tak si tam v tom rámu spokojeně žili a pracovali celá léta. Až do té doby, než se stala ta divná věc. To bylo tak. Na vesnici padl už pomalu soumrak a bednářova žena volala z kuchyně na dvůr, že je večeře na stole, aby si pospíšil, ale bednář, že ne, že musí ještě něco rychle dodělat. A jak tak buší ze všech sil do sudu, aby to měl co nejdřív z krku, najednou se mu zdálo, že to pod tím sudem tak nějak podivně duní. Dá sud na stranu, zadupe na zem, duní to ještě víc. Co by to tak mohlo být, povídá si. Vzal motiku a začal v těch místech kopat. Kopne jednou, kopne po druhé a teď už to duní, až uši zaléhají. Najednou mu to pod nohama zapraskalo, hlína se propadla a tak, že uskočil. Kouká, v zemi je díra, že by jí prolezl medvěd a táhne z ní zatuchlý průvan. Bednář nelenil, vzal skulný provaz a že se do té díry podívá. Žena lamentovala, ne tak pro tu vystydlou večeři, ale kdo ví, co ho prý pod tou zemi čeká, aby se mu nic zlého nestalo. Ale bednář povídá, to by tak hrálo, abych nevěděl, co se skrývá pod mojí vlastní chalupou. Vzal si lampu, uvázal provaz a spustil se dolů. Žena za ním ještě volala, že mu schová večeři do trouby, ale to už bednář neslyšel. Tma v té díře byla, že by se dala krájet. Ještě, že mám sebou světlo, bručel si bednář podvou si a pomalu sjížděl po provaze dolů. A jak se tam tak do toho podzemí spouští, už si myslel, že mu ten provaz snad nebude ani stačit, narazil na dno. zvedne lucernu nad hlavu, rozhlíží se kolem a vidí, že je v nějaké podzemní chodbě. Vlhko tam bylo a po stěnách stékala v pramíncích voda. No, moc přívětivě to tady nevypadá, zabručel. No, ale když už jsem tady, přece se nebudu vracet. A vydal se tou chodbou dál. Ta se všelijak kroutila, zdvihala, klesala, zatáčela a konec pořád nikde. Už si Bednář v jednu chvíli pomyslel, jestli se snad přece jenom neměl vrátit. A jak se tak zastavil, aby si to ještě všechno dobře rozmyslel, zahlédl ve světle lucerny, jak se na zemi něco leckne. Schýbne se a on to nějaký prapodivný kámen. Hýří všemi barvami jako kocouří oko a třpití se, až se oči přivírají. No jo, to bude asi nějaký drahokam, řekl si Bednář. Tak to už se teprve jen tak nevrátím, to bude žena koukat. Strčil kámen do kapsy a šel dál. Ale sotva ušel pár kroků, chodba se pruc zatočila a Bednářovi údivem div nevypadla lampa z ruky. Ocitl se v obrovské jeskyni, kolem stěny ze zlata, hromady stříbra a drahého kamení, a mezi tím pobíhali malí stříbrovoucí mužíci a všelijak ty drahocenosti přenášeli, váželi, rovnali a skládali. Bednář tam stál, pusu do kořán, a rukou si musel zastínit oči, jak se to tam všechno lesklo. Ti malí mužíci se k němu hned zeběhli, smáli se a tahali ho za kabát a hned, že ho povedou ke králi. Bednář se nechal vést, byl z toho všeho celý vyjevený, pořád se nemohl zpamatovat. A přišli ještě do větší jeskyně, kde bylo ještě více zlata a drahého kamení a pobíhalo tam ještě více těch malých fousatých mužičků. A tam uprostřed vší nádhery seděl na trůnu malý stříbrný král. Měl na hlavě královskou korunku a spod ní mu trčel na každou stranu jeden stříbrný vlas. A kolem něho seděli v kruhu malé roztomilé víly, zahalené v dlouhé, průsvitné závoje. Co si přeješ, Bednáři? Zeptal se král tenolinkým hláskem, ještě tenčím, než byly ty jeho dva stříbrné vlásky. Bednář začal něco koktat, pořád mu z toho všeho šla ještě hlava kolem, ale pak si dodal odvahy a všechno tomu stříbrnému králi popravdě vypověděl, jak to pod tím sudem tam nějak divně dunělo a jak tam kopal a objevil podzemní chodbu a že je tady jenom ze zvědavosti a že vlastně vůbec nic nechce. Stříbrný král si to všechno vyposlechl a potom se usmál. Ty nic nechceš, povídá. Ale já bych něco chtěl. No neráčej se zlobit, vaše mrňavá jasnosti, řekl Beznář, kterému už trochu otrnulo. Co vy byste mohl chtít po chudým chalupníkovi? Ten malinký stříbrný král se zase usmál tím svým tenonkým hláskem a řekl, chtěl bych tu tvoji lampu. No jen se podívej, čím tady svítíme. Bednář se rozhlédl a opravdu všechno to světlo kolem bylo jenom z toho, jak se ty zlaté stěny třpitily a dokonce každý z těch mužičků měl v ruce místo lucerničky šňůrku a na ní přivázaný malý drahokam. Jo, pořádná lampa, hold je pořádná lampa, řekl Bednář, ta je k nezaplacení. No, a co pak bys si za ní chtěl? Zeptal se stříbrný král. Ale vybírej opatrně. Od nás si můžeš odnést jenom jednu věc. A co pak bych mohl dostat? Polkl Bednář, rozhlédl se kolem a olízel se. No, to záleží na tobě, řekl stříbrný král. můžeš dostat zázračnou vodu, po které se i hned omládne, kus zlata nebo drahý kámen. Jen si vyber. Zlato, by řekl bednář a chňapl po žluté hroudě, která se mu povalovala pod nohama. A nebo tady taky můžeš zůstat, řekl stříbrný král. Vyber si vílu, která se ti nejvíce líbí. Na ta slova povstaly všechny víly, co tam seděli v kruhu kolem krále a usmívali se na bednáře. Nejvíce usmívala ta víla, která měla vlasy spletené do culíku a na hlavě mašličku. Je to jako krásná. Bednáře až zamrazilo. Ale taková nějaká malá. Můžeme ji zvětšit, to není žádný problém, usmál se stříbrný král. V tom se bednář vzpamatoval. Ne, to nemůžu udělat, depak, řekl a potěžkal to zlato. Já jdu domů, to bude mít moje žena radost. No, nevím, jestli z toho bude mít tvoje žena radost, řekl stříbrný král. Z té už bude dneska stařenka. Jakopak stařenka, smál se bednář, teď je to holka jako lusk. Jo, hochu, to byla kdysi, řekl stříbrný král. Ale u vás na zemi utíká čas daleko rychleji, než u nás v podzemí. Ty jsi tady chvilku, ale na zemi je to už řada let. No tak to teda zase ne, křikl bednář a praštil s tím kusem zlata na zem. To mi raději dejte tu zázračnou vodu, co se po ní omládne. Ale už si nebudeš moci vzít nic jiného, řekl stříbrný král. Však o to taky nestojím, načepířil se bednář. Jak by k tomu ta moje chudá ženská přišla, stála při mě v dobách zlých i dobrý a já bych se jí měl takhle odvděčit? Jak chceš, řekl stříbrný král. Dal bednáři zázračnou vodu, bednář mu dal lampu, rozloučil se a stříbrovou si mužíci vedli z té tmy ven. Vyleze po provaze na dvůr a co vidí? Chalupa je na spadnutí a po dvorku se šourá nějaká stařenka. Hned jí dal napít zázračné vody a jaký div, místo stařenky tam stojí jeho mladá žena. Tak, jak jí tenkrát opustil, to bylo radosti. Počas se si bednář vzpomněl, že má v kapse kabátu ještě ten drahokam, jak ho tenkrát našel v té podzemní chodbě. Prodal ho a měl peněz na dvě chalupy. A tu díru na dvoře zaházel kamením, aby ho zas náhodou nenapadlo jít za stříbrným králem. Třeba by už to nemuselo tak dobře dopadnout.

0: Dožínky v...
1: Jo,
0: svítí to. Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. V předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků TJ Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. 2. dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první poku zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Cyprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a ne 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno 3 slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří, a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line září. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbl se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil, naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasičího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu bugy-vugy. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypali posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale ty jeď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa," ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. "To je blázen," vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. "Tady je," zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. "To je z toho," pravil strýc, "že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí?" Brečel jsem bezmocně na křesle. "Nebul, Láďo," zvolala teta. "Dneska hlad mít nebudeš." Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. "Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd." Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do příze.

Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej rodu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák, ještě že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: tvý dosežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase: Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevede-li otce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se, však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchod se mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání.
1: Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak. Myslel, že dělám srandu.
0: Takže, pane režisére, já to trošku vrátím. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600

Z cihelny, když pěkně na prkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš? Otázal jsem se nedůvěřivě. Nešprýmuješ jako ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tu písinku. Ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem. Jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído? Probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přine žejdlí k lihu, volal praděd ze Síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na prince s tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa, a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže se musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku. Kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju. Mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Kvído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjartoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už jsem ji chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, hládku a plnítko bere, tady musí jít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nehtem stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl jsi mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž.
utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfréde, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již třetí žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Si své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením na tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho Kvído. Zúčtovali jsme spolu.

Můj vstup do internátu. Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mí černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ránu a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdá opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jesení, provazy povolili. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály 2 zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, seskočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se mi hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlí.
Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře. Zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.

Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky.
Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Vřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byla zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Anice vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel.
topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolávaj lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyroval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do gas směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Uma Šejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybník. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůžeš koník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural, by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den
Beseda o kohoutích zápase. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky a nářečím Siuxu, neboť jsme předpokládali, že v těchto jazycích se s námi Australan chtí domluvit nebude. V hasičské zbrojnici byli od časného rána ukrytí kohouti, které agronom pošťuchoval klacíkem, zatímco náve se pomalu plnila. Na žerdi měl původně vlát australský prapor, ale protože si nikdo nemohl vzpomenout, jak vypadá, vyvěsili jsme alespoň vlajku místního slavoje, nad kterou kovářka přišila pentličky nazdar. V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6. B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6. B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup, v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po desáté sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod širým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potírali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v deseti boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou
a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finish, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky. Tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde Šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokresl ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak k ránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde,
protože jsou to sporty cudné a špuritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou tilapia a připravují její uvedení na trh.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Adiktologické služby v Jihomoravském kraji naráží na své kapacitní limity. Vedle tradičního pervitinu a alkoholu odborníci stále častěji řeší zneužívání léku na předpis, krát tomu i digitální závislosti u mladistvých. Klienti navíc přicházejí se složitou kombinací problémů, které vedle samotné závislosti zahrnují deprese, exekuce či ztrátu bydlení. Přes 70% adiktologických služeb muselo za poslední rok odmítat zájemce z kapacitních důvodů a čekací doby dosahují až půl roku. Pomoci s prevencí u dospívajících má i nový éterénní projekt NetBuddy, působící na sociálních sítích.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: rychlejší zadaní les.
1: A keď se bude spát a ty

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Krajský soud Brně začal projednávat případ závažného týrání roční holčičky. Podle obžaloby jí přítel její matky v roce 2024 v brněnském bytě úmyslně a opakovaně pálil chodidla hořící cigaretou. Dítě utrpělo hluboké popáleniny a desítky hodin trpělo silnými bolestmi. Matka holčičky pláč dcery ignorovala a nezajistila jí lékařské ošetření. Muži za těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení, matce za neposkytnutí pomoci 2 roky. Dítě zachránila až prababička a holčička je nyní v pěstounské péči.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: během za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Tipy na vinařské akce, první dvě podoblasti, které uznají své šampiony v rámci nominačních výstav do Salonu vín České republiky a taky vína ze zámků, tradiční akce v Bzanci, která se blíží a bude už příští sobotu. Podrobněji už za chviličku. Já jsem Rastín Lanovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem. Za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz.
2: Rádio Jih Cymbálka.

0: Jihem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Začínáme ve Bzenci, protože letos už po 13. se právě tam v Zámeckém parku už příští sobotu představí 120 vín ze 12 zemí světa, ze zámků, z klášterů anebo aristokratických rodin. Konkrétně z Austrálie, Česka, Francie, Chile, Itálie, Jihoafrické republiky, Německa, Nového Zélandu, Rakouska, Slovenska, Španělska a USA. Letos nabídku doplní i Rizlinky napříč světem, salon vín vinařů ze Slovácka. A nebudou chybět ani sekty a perlivá vína, takže od frizante přes pecnaty, kremanty až po šampaňské. Taky je dvě tradiční řízené degustace letos na téma Bordeaux a Jihoafrická republika. A budou i prohlídky sklepů. Jak už se stalo dobrým zvykem, o atmosféru se postará živá jazzová kapela. Ochutnat můžete letos nově i africkou kuchyni, ale i české prasátko. A taky skvělou kávu a sýry a uzeniny z Tyrolska. Tak nezapomeňte, příští sobotu 15. srpna v Bzenci v Zámeckém parku od 14. hodiny. Místa je tam dost, zejména ve stínu, tak si přijďte užít tu skvělou atmosféru špičkových světových vín i vy. Více se dozvíte na webu zámeckévinařství.cz.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM. S Jihem za vínem. Na Rádiu Jich.
1: Národní soutěž vín, která každý rok vyvrcholí salonem, odstartovala letošní sezónu. Jako obvykle hodnocením vín z oblasti Čechy. V Mělníku posuzovali 3 odborné komise na 149 vzorků a rozdalo se tak 9 velkých zlatých a 38 zlatých medailí. A šampionem se stal, tada, Riesling Rýnský pozdní sběr ročníku 2023 z Mělnického rodinného vinařství Vondra. Porota mu dala krásných 92,67 bodů. No a samotný vinař o tomto víně dokonce mluví jako o víně, které příroda dopřeje jednou za 10 let. Medaile ale sbírali i další. Ze zbylých kategoriích uspěli školní statek Středočeského kraje, vinařství Potůček anebo vinné sklepy Kutná Hora. No a nejlepší kolekci vín představilo vinařství Betina Lobkovice z Mělníka. Všem úspěšným vinařům posíláme velkou gratulaci.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Moravská část národní soutěže víno, které byla řeč před chvílí, ale ostartovala i tady u nás, konkrétně Slováckou podoblastí. 18 komisí posuzovalo tento týden rekordních 795 vín od 690 vinařů a rozdalo se tak 64 velkých zlatých, 195 zlatých. A kdo se stal šampionem? Tada! Sauvignon 2025, pozdní sběr z vinařství Soviš z Blatnice pod svatým Antonínkem, které zároveň vyhrálo i nejsledovanější kategorii bílých suchých vín. Medaile ale sbírali i další, ve zbylých kategoriích uspěly vína sklepy Skalák, vinařství pánů z Lipé, BV vinařství, rodinné vinařství Chrenka, víno Botur a Spielberg.cz a taky habánské sklepy, které si odváží ocenění za nejlepší kolekci. No a oceněná vína půjde ochutnat v pátek 18. a v sobotu 19. září u Bzeneckého zámeckého parku v rámci Bzeneckého krojovaného vinobraní. Všem úspěšným vinařům gratulujeme.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih.
2: Rádio Jih Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy. S Jihem za vínem. Na Rádiu Jih.
1: No a co by to byl vinařský magazín, abychom se nepodívali do kalendáře, nedal jsem vám pár zajímavých tipů, kam si můžete vyrazit za vínem, a to třeba přímo k vinařům samotným, tak si pište. Blatnice pod svatým Antonínkem, Bořetice, Boršice, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Hrušky, Hustopeče, Kurdějov, Kyjov, Lednice, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Mutěnice, taky Němčičky, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Pavlov, Polešovice, Popice, Přítluky, Rakvice, Sedlec u Mikulova, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice i Velké Pavlovice, Vranovice, Vrbice, Vrbovec a Znojmo. Věřím, že si vyberete, podrobněji se o těchto akcích dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Těším se zase příští týden. Do té doby se vymějte moc hezky, žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou tilapia a připravují její uvedení na trh.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Adiktologické služby v Jihomoravském kraji naráží na své kapacitní limity. Vedle tradičního pervitinu a alkoholu odborníci stále častěji řeší zneužívání léku na předpis, kratomu i digitální závislosti u mladistvých. Klienti navíc přicházejí se složitou kombinací problémů, které vedle samotné závislosti zahrnují deprese, exekuce či ztrátu bydlení. Přes 70% adiktologických služeb muselo za poslední rok odmítat zájemce z kapacitních důvodů a čekací doby dosahují až půl roku. Pomoci s prevencí u dospívajících má i nový éterénní projekt NetBuddy, působící na sociálních sítích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás dnes čeká postupně polojasno až jasno. Teploty vystoupají v odpoledních hodinách na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou tilapia a připravují její uvedení na trh.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio jich cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Disa cestama pěsnička kotůla, dešuhaj s dívčatem hájem saputůla. Bývají veselé, muziky hodové, v malovaných bůdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ludzí. Tam ťa pěkné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňa

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Adiktologické služby v Jihomoravském kraji naráží na své kapacitní limity. Vedle tradičního pervitinu a alkoholu odborníci stále častěji řeší zneužívání léků na předpis, krát tomu i digitální závislosti u mladistvých. Klienti navíc přicházejí se složitou kombinací problémů, které vedle samotné závislosti zahrnují deprese, exekuce či ztrátu bydlení. Přes 70% adiktologických služeb muselo za poslední rok odmítat zájemce z kapacitních důvodů a čekací doby dosahují až půl roku. Pomoci s prevencí u dospívajících má i nový éterénní projekt NetBuddy, působící na sociálních sítích.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jich přeje Zbyněk Kopeček. Je horko přes den i v noci a vinice jsou ve stavu před kolapsem. Zejména mladá výsadba, pokud nebyla zalévána, prostě hyne. Listy jsou svěšené a chybí jim plnost. V sobotu nás přešel několikaminutový déšť, ale nestačil půdu svlažit, jen zvýšil riziko plísňových chorob. Včera na večer foukal z vinic mírný vlahý větří, ve kterém bylo cítit silně spory plísně, takže doporučuji preventivní ošetření. Do postřiku přidejte rozhodně i výživu, například kalcifit, který zabrání stenčení slupky a následně praskání bobulí. Pokud se tak už stalo, ošetřete prasklé bobule přípravkem Vitisan. V této souvislosti bych doporučil, pokud půjdete ošetřit vinice, použijte rovnou i něco proti obalečům. Blíží se vinobraní, hrozny začnou sládnout, miniaturní vpichy do bobulí obalečem okamžitě přilákají vosy a zkáza je hotová. Takto poškozené hrozny pak do vína dostávají těkavky, oxidační tóny a svíravost. Na obaleče doporučuji Spintor, Sanium Ultra, Mospilan či Lepixon. Aplikujte večer, nebo pokud to půjde, v noci nebo po tmě, kdy motýlci obaleče vylezají mezi révu. Tak to si pohlídejte. Doporučoval bych také příliš neodlisťovat prostor okolo hroznů. Jednak listy alespoň částečně chrání hrozen před silným sluncem a jednak v případě bouří s kroupami, které v tomto počasí hrozí, zachytí alespoň část přívalu krup. V zemích s podobným počasím, jako je nyní u nás, opouštějí odlistování úplně. Rád bych také připomenul, že u nás ve Vinařském domě nyní probíhá velká výprodejní akce na parafínové sudy. Tyto lehké a velmi kvalitní nádoby na víno nabízíme do vyprodání zásob s 50% slevou. Stejně jako různé typy lahví, které jsou nové, ale dlouho skladem a jsou lehce zaprášené. Cena takové lahve je 4,80 Kč a to stojí za návštěvu. Jedná se o běžné druhy lahví na víno, takže žádné velké experimenty. V srpnu také začal další maraton hodnocení a výstav vín. Měl jsem tu čest se minulý týden jako předseda komise zúčastnit dnes už legendární soutěže pořádané cechem kyjovských vinařů. Hodnotilo se 359 vzorků, většinou velmi kvalitních pinotů a chardonnay. Vzorky se sešly z celého světa a tuto sobotu 8. srpna v době od 14 do 22 hodin v krásném prostředí malého amfiteátru před gymnáziem v Kyjově se vám všechna vína představí. Jde o jubilejní 20. ročník galerie Ruanský vín a parta skvělých organizátorů této mimořádné výstavy určitě vše perfektně připraví. Ostatně, jako vždy. Milovníci vína, přijďte si vychutnat pinoty v sobotu do Kyjova. Od mikrofonu Rádia Jich přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jich. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jich. Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Krajský soud v Brně začal projednávat případ závažného týrání roční holčičky. Podle obžaloby jí přítel její matky v roce 2024 v brněnském bytě úmyslně a opakovaně pálil chodidla hořící cigaretou. Dítě utrpělo hluboké popáleniny a desítky hodin trpělo silnými bolestmi. Matka holčičky pláč dcery ignorovala a nezajistila jí lékařské ošetření. Muži za těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení, matce za neposkytnutí pomoci 2 roky. Dítě zachránila až prababička a holčička je nyní v pěstounské péči.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Ve Vracově začíná kompletní modernizace školní kuchyně a stravovacího provozu Masarykovy základní školy. Projekt za více než 33 milionů korun, na který město získalo dotaci přes 10 milionů, si vyžádá přes 3 měsíce omezení provozu. Nejnáročnější bourací práce proběhnou během letních prázdnin. V září pak bude stravování řešeno náhradním způsobem. Žáci prvního stupně a družiny budou obědvat v jídelně na Sokolovně. Pro druhý stupeň bude připravena studená kuchyně. Nové zázemí se má otevřít na podzim. Zastupitelé Zlínského kraje schválili novou koncepci surovinové politiky. Region v současnosti dodává čtvrtinu celostátní produkce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Banky a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hodonín ožije tradičními svatovavřineckými slavnostmi. Od 7. do 10. srpna se Masarykovo náměstí promění v místo plné hudby, tradic a skvělé atmosféry. Těšit se můžete na koncerty Tomáše Kluse, Xindla X, Iné kafe, Kateřiny Marie Tiché, Radka Bangy a dalších hudebních hostů. Čekají vás krojované hody, historický průvod, vavřinecký řemeslný jarmark, pouliční divadlo, nový cirkus i zábava pro celou rodinu. Svatovavřinecké slavnosti od 7. do 10. srpna na Masarykově náměstí v Hodoníně. Více informací najdete na webu svatovavřinecké.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Doktoranti z Mendlovy univerzity v Brně našli nové využití pro kal z chovu ryb. Z odpadu bohatého na dusík a fosfor vyvinuli přírodní biostimulační přípravek s názvem Fishit. Testy ukázaly, že rostliny zalévané tímto roztokem tvoří až o 40% objemnější kořeny a jsou výrazně odolnější. Přípravek funguje jako zálivka a postřik u zeleniny, ovoce i okrasných květin. Je také vhodný i pro ekologické zemědělství. Vědci novinku aktuálně testují v praxi s rybí farmou tilapia a připravují její uvedení na trh.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu a jihovýchodě Moravy nás zítra čeká zpočátku nezatažená obloha, odpoledne pak polojasno až jasno. Teploty vystoupají na rozmezí od 26 do 30 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: mě lubi,
1: máma
0: lubi,
1: rád,
0: mě lubi.
1: Mě máma rád, máma rád, mě máma rád.
0: Lubi, mě lubi, lubi, mě lubi, lubi.
1: Máma rád, mě máma rád, máma

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i změreně. Kde národ můj pradávny, no věčně mladý, učil ma pokore
1: i překonat pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.

0: Zase vidně měsíčku ještě dnes. Však už nesvítí vod, nebudeš, nebudeš.
1: Rádio Jih Cymbálka.

co něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.